0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

Dobrou noc s Rádiem B.

got shall get. Them that's not shall lose.

I'm used to it by now. Just breathe.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Don't you hear that?

Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Na letošním festivalu Svět knihy udělila obec překladatelů Anticeny Skřipec a Skřipeček za překladová díla s vážnými nedostatky do češtiny. Rudolf Červenka dostal Skřipec za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marce Aurelia. Anticenu Skřipeček získalo nakladatelství Kůbů za romantasy Dohoda růží. Už v červnu vyjde nový román Viktorie Hanišové, která se tentokrát zaměřila na společenskou literaturu. Spisovatelka nechce nic psát na sílu ani z povinnosti. Letos přináší román iDnes.cz, který odhalí její politické téma. Projekt Moniová nás zavádí do dramatického života spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Přináší vynalézavou filmovou formu a subverzivní pohled. Série se úspěšně vyhýbá stereotypu bezbrané oběti a nabízí divákům hlubší porozumění okolnostem. Po sérii Iveta, věnované zpěvačce Ivetě Bartošové, tento projekt zdůrazňuje komplexní a dynamické ženské postavy.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Jeff Parker a Eva Ivett představují na albu Happy Today mistrnou symbiózu improvizačního jazzu, kde každý tón a akord dokonale souzní. Parkerova kytara se mistrovsky prolíná s dalšími nástroji a vytváří dynamickou atmosféru, která je udržuje v neustálém napětí. Album bylo nahráno loni v Los Angeles v Lodge Room a vydáno pod renomovaným labelem International Anthem. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti gastronomie tu máme zajímavou zprávu. V jednom španělském neomezeném bufetu zavedli poplatek za zvracení, aby odradili zákazníky, kteří se přejídají až k nevolnosti. Tento neobvyklý krok má zastavit obžerství a udržet příjemnou atmosféru v restauraci. Přeji vám hezký den, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve filmu Gentle Monster režisérky Marie Kreutzer Lea Seydoux září v roli Lucy, kde je zachycena její jemná výrazy a emoce. Lawrence Rapp jako Philip Weiss filozofuje nad výrazy tváří, což film téměř 2 hodiny zkoumá. Díky Kreutzerové režii se snímek ponořuje do hloubky lidské psychologie v epoše Jeffreyho Epsteina. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na letošním festivalu Svět knihy udělila obec překladatelů anticeny Skřipec a Skřipeček za překladová díla s vážnými nedostatky do češtiny. Rudolf Červenka dostal Skřipec za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marca Aurelia. Anticenu Skřipeček získalo nakladatelství Kůbů za Romantasy Dohoda růží. Už v červnu vyjde nový román Viktorie Hanišové, která se tentokrát zaměřila na společenskou literaturu. Spisovatelka nechce nic psát na sílu ani z povinnosti. Letos přináší román iDnes.cz, který odhalí její politické téma. Projekt Moniová nás zavádí do dramatického života spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Přináší vynalézavou filmovou formu a subverzivní pohled. Série se úspěšně vyhýbá stereotypu bezbrané oběti a nabízí divákům hlubší porozumění okolnostem. Po sérii Iveta věnované zpěvačce Ivetě Bartošové tento projekt zdůrazňuje komplexní a dynamické ženské postavy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače z oblasti zdravého stravování. Objevuje se nová online trendová dieta, která se inspiruje biblickými potravinami jako zlatým standardem zdravého životního stylu. Strava založená na potravinách uvedených v Bibli může zlepšit zdraví a přinést větší povědomí o tradičních a duchovních praktikách. Děkujeme za poslech a přejeme krásný den každému posluchači Radia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: One.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Jeff Parker a Eva Ivět představují na albu Happy Today mistrnou symbiózu improvizačního jazzu, kde každý tón a akord dokonale souzní. Parkerova kytara se mistrovsky prolíná s dalšími nástroji a vytváří dynamickou atmosféru, která je udržuje v neustálém napětí. Album bylo nahráno loni v Los Angeles v Lodge Room a vydáno pod renomovaným labelem International Anthem. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how
1: I keep from going under. Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B. Hoď se do klidu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na letošním festivalu Svět knihy udělila obec překladatelů Anticeny Skřipec a Skřipeček za překladová díla s vážnými nedostatky do češtiny. Rudolf Červenka dostal Skřipec za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marca Aurelia. Anticenu Skřipeček získalo nakladatelství Kůbů za Romantasy Dohoda růží. Už v červnu vyjde nový román Viktorie Hanišové, která se tentokrát zaměřila na společenskou literaturu. Spisovatelka nechce nic psát na sílu ani z povinnosti. Letos přináší román iDnes.cz, který odhalí její politické téma. Projekt Moniová nás zavádí do dramatického života spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Přináší vynalézavou filmovou formu a subverzivní pohled. Série se úspěšně vyhýbá stereotypu bezbrané oběti a nabízí divákům hlubší porozumění okolnostem. Po sérii Iveta, věnované zpěvačce Ivetě Bartošové, tento projekt zdůrazňuje komplexní a dynamické ženské postavy.

orchestra, did you get a happy in the theater when you mumble?

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi. Espera un momento, a gente vai se encontrar.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače z oblasti zdravého stravování. Objevuje se nová online trendová dieta, která se inspiruje biblickými potravinami jako zlatým standardem zdravého životního stylu. Strava založená na potravinách uvedených v Bibli může zlepšit zdraví a přinést větší povědomí o tradičních a duchovních praktikách. Děkujeme za poslech a přejeme krásný den každému posluchači Radia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače z oblasti zdravého stravování. Objevuje se nová online trendová dieta, která se inspiruje biblickými potravinami jako zlatým standardem zdravého životního stylu. Strava založená na potravinách uvedených v Bibli může zlepšit zdraví a přinést větší povědomí o tradičních a duchovních praktikách. Děkujeme za poslech a přejeme krásný den každému posluchači Radia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na letošním festivalu Svět knihy udělila obec překladatelů Anticeny Skřipec a Skřipeček za překladová díla s vážnými nedostatky do češtiny. Rudolf Červenka dostal Skřipec za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marca Aurelia. Anticenu Skřipeček získalo nakladatelství Kůbů za Romantasy Dohoda růží. Už v červnu vyjde nový román Viktorie Hanišové, která se tentokrát zaměřila na společenskou literaturu. Spisovatelka nechce nic psát na sílu ani z povinnosti. Letos přináší román iDnes.cz, který odhalí její politické téma. Projekt Moniová nás zavádí do dramatického života spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Přináší vynalézavou filmovou formu a subverzivní pohled. Série se úspěšně vyhýbá stereotypu bezbrané oběti a nabízí divákům hlubší porozumění okolnostem. Po sérii Iveta, věnované zpěvačce Ivetě Bartošové, tento projekt zdůrazňuje komplexní a dynamické ženské postavy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Nestárnoucí klasika na

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Jeff Parker a Eva Ivett představují na albu Happy Today mistrnou symbiózu improvizačního jazzu, kde každý tón a akord dokonale souzní. Parkerova kytara se mistrovsky prolíná s dalšími nástroji a vytváří dynamickou atmosféru, která je udržuje v neustálém napětí. Album bylo nahráno loni v Los Angeles v Lodge Room a vydáno pod renomovaným labelem International Anthem. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 250.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na letošním festivalu Svět knihy udělila obec překladatelů Anticeny Skřipec a Skřipeček za překladová díla s vážnými nedostatky do češtiny. Rudolf Červenka dostal Skřipec za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marca Aurelia. Anticenu Skřipeček získalo nakladatelství Kůbů za romantasy Dohoda růží. Už v červnu vyjde nový román Viktorie Hanišové, která se tentokrát zaměřila na společenskou literaturu. Spisovatelka nechce nic psát na sílu ani z povinnosti. Letos přináší román iDnes.cz, který odhalí její politické téma. Projekt Moniová nás zavádí do dramatického života spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Přináší vynalézavou filmovou formu a subverzivní pohled. Série se úspěšně vyhýbá stereotypu bezbrané oběti a nabízí divákům hlubší porozumění okolnostem. Po sérii Iveta, věnované zpěvačce Ivetě Bartošové, tento projekt zdůrazňuje komplexní a dynamické ženské postavy.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve filmu Gentle Monster režisérky Marie Kreutzer Lea Seydoux září v roli Lucy, kde je zachycena její jemná výrazy a emoce. Lawrence Rapp jako Philip Weiss filozofuje nad výrazy tváří, což film téměř 2 hodiny zkoumá. Díky Kreutzerové režii se snímek ponořuje do hloubky lidské psychologie v epoše Jeffreyho Epsteina. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Zpomal s náma.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače z oblasti zdravého stravování. Objevuje se nová online trendová dieta, která se inspiruje biblickými potravinami jako zlatým standardem zdravého životního stylu. Strava založená na potravinách uvedených v Bibli může zlepšit zdraví a přinést větší povědomí o tradičních a duchovních praktikách. Děkujeme za poslech a přejeme krásný den každému posluchači Radia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Na letošním festivalu Svět knihy udělila obec překladatelů anticeny Skřipec a Skřipeček za překladová díla s vážnými nedostatky do češtiny. Rudolf Červenka dostal Skřipec za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marca Aurelia. Anticenu Skřipeček získalo nakladatelství Kůbů za Romantasy Dohoda růží. Už v červnu vyjde nový román Viktorie Hanišové, která se tentokrát zaměřila na společenskou literaturu. Spisovatelka nechce nic psát na sílu ani z povinnosti. Letos přináší román iDnes.cz, který odhalí její politické téma. Projekt Moniová nás zavádí do dramatického života spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Přináší vynalézavou filmovou formu a subverzivní pohled. Série se úspěšně vyhýbá stereotypu bezbrané oběti a nabízí divákům hlubší porozumění okolnostem. Po sérii Iveta, věnované zpěvačce Ivetě Bartošové, tento projekt zdůrazňuje komplexní a dynamické ženské postavy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Ahoj, ahoj. 22. hodina právě odbyla a já tě vítám při poslechu pořadu Houpando Grande na vlnách Rádia B. Jmenuji se Antonín Padrta a mám tady pro tebe nachystanou parádní houzovou hodinku, takže nastraž uši, udělej pohodlí a pojď to se mnou pořádně rozhoupat.

Krásný dobrý večer, vážení přátelé, já vás zdravím z Roudnice. Je tady 42. vydání pořadu Deep Box a přede mnou už netrpělivě překračuje nebo rozkračuje se Jirka Magor, který tady bude dneska hostem spolu s Vildou, který venku kouří. Takže kluci se na vás připravujou, my taky, a bude to veselý, bude to dneska deepovo, jackino, houseovo, prostě všelijaký. Tak doufám, že jste pohodlně usazení, protože to bude jízda dvouhodinová opět na Rádiu B po delší době. A navíc tady je se mnou i Ondra, který přiletěl z Bristolu, takže máte se na co těšit. Takže příjemný poslech, vážní přátelé. No

Tak vážení posluchači Rádia B, právě posloucháte pořad D-Box, 42. díl a dnešní díl, jak už bylo řečeno, je speciální. Máme tady Jirku a Vildu Magory. A teďka za pult se vrátil Fanda, Sunny. A to, co vám právě teďka hraje, to se nazývá Here a je to výborná věc od Freda Everythinga. Začínáme zlehka a pak to budeme postupně přidávat. A za malý okamžik si něco řekneme s Jirkou a Vildou.

0: Vedle mě, přátelé, už sedí dva hosté dnešního Deep Boxu, kterými jsou Jirka Magor a Velda Magor. Ahoj kluci, jak se máte?
1: Ahoj, ahoj, skvěle, díky.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Nechte mikrofon klidně na výšku, jak byl, to bylo schválně. Ne, obráceně, dolů, jakoby. Tak, výborně, my tady řešíme. Jaká byla cesta? Třeba Jirko.
1: No, v pohodě, Velda řídil, takže za mě dobrý.
0: Velda řídí jako drak, to se mi líbí.
2: Tak, za mě taky.
0: Super. No a jenom ještě zopakuju, co tady hraju. První track, který jsem já hrál, to byl First Summer od Coltera a jeho Alter Ega HK. A tohleto je taky stejný producent a je to track s názvem Believe in Me. Taky to jen, abyste věděli. No a Ondra, mezi tím, co my si tady budeme povídat, nám ještě namixuje další track. A já se klukům na začátek zeptám, krátce nám dělte, jak jste se dostali k muzice, protože v muzice vy už hrajete hrozně dlouho, je to tak? Kluci, se dohodněte se, kluci.
1: Je to tak.
0: Kdy jsi začal?
1: Vlastně já jsem začal hrát v roce 99, takže už tak jsem 27 let vlastně.
0: Ty brďo, jsi úplně veterán.
1: No.
0: Zasloužilej umělec.
1: No, to nevím, ale už je to nějaká doba, no.
0: Jo, jo. Pamatuješ si, jaká byla tvoje první party, když jsi začal? Byl jsi nervózní? Já jsem byl totiž hrozně nervózní.
1: No já taky hrozně a mě to trvalo docela dlouho, než jsem se trošku z toho oklepal a někdy bývám nervózní i dneska.
0: No tak to máme podobně. A Vildo, ty?
3: No já to mám trošku pozdějc, já nevím, kolem roku 2000 asi tak, protože samozřejmě jsme dřív chodili na kvadranty a furt mě to lákalo a prostě ta passion tam byla. Takže kolem toho roku 2000 asi, no pak jsme začali s Magorama 2.1, no a pak už to prostě zůstalo do dneška a ta vášeň je tam furt, no.
0: Ne, passion tam pořád zůstává, to je dobře, no. Hele. Každopádně takže taky jsi to měl podobně jako já, první hraní, nervozita. Bylo to, pamatuješ si přímo, kde to bylo? Byl to klub nebo festival třeba?
3: No já si myslím, že poprvé jsme hráli v Berouně v rokovém klubu, který už vlastně neexistuje, tam taky kvadranti hráli v Hazy Logic a tak. A bylo jenom pro nějaký kamarády, co si jako pamatuju teda. Tak nevím, jestli tady to je official, a jinak pak jsme hráli vlastně poprvé, si myslím, takovým jako kynět, je u nás Lodenice u Berouna, tak to byla taková jako první vlastně jako party, si myslím, jako pro lidi. Mm-hmm. Předtím byly taky jako nějaký ještě jakoby venku, jo, a myslím si, že tam ani jako moc nervozity nebylo, protože fakt mě to bavilo hrát a spíš to přišlo až potom, když už se jako hrálo v nějakých jako official klubech, jo, tak tam už to bylo takový jakoby trošku jako jiný mood vlastně, jo.
0: Jasně.
3: Takže určitě takže
0: super.
3: Taky,
0: no. A byli jste oba dva věrný house nebo deep house od začátku?
1: Tak co se týče DJingu, tak jo, ale...
0: DJingu jsem myslel teďka, no.
1: No, v DJingu, jo.
0: To... OK, a byl do ty taky, já si předpokládám.
3: No, nepředpokládáš správně. taky jsem občas jakoby hrával třeba jako hip-hop nebo nějaký downtempa, to mě taky docela baví, takovýhle věci. No, takže asi...
0: Takže
3: jak,
0: tak.
3: Jak dej, no, ale spíš house, no.
0: Tak super, taky. Super. Tak přátelé, děkuju za první vstup. Teďka si dáme trošku muziky a pak budeme zase pokračovat. Zůstaňte s námi, posloucháte 42. vydání pořadu D-Box na Rádiu B.

0: Tak zatím se nám tady DJ Sunny rozjíždí mix, tak my si tady něco řekneme ještě s klukama. Já bych se zeptal, tak třeba nejdřív Jirky. Jirko, jak jste se seznámili s klukama z Kvadrandu?
1: Já jsem vlastně mě k tomu dovedl kamarád, který se mnou byl v baráku. A my jsme začali chodit tenkrát ještě do docela legendárního Terminál baru v Soukenické ulici v Praze, což byla první internetová kavárna. A tam se hodně scházeli jako lidi z ciziny, expati a vlastně my jsme tam chodili sledovat filmy, dole byla hudební produkce. No a takhle jsem tam vlastně začal registrovat pomalu tuhletu partičku. A nakonec mě vytáhli na právě Rebound do Radosti, tenkrát můj první, který vlastně to všechno celý odšpuntoval. Já jsem se s klukama hodně začal vídat, oni mě vlastně naučili v tom, to bylo opravdu těch 98-99, mě naučili vlastně i hrát.
0: A byl to tvůj první styk s Deep Housem, nebo už předtím už jsi znal tenhle ten styl hudby?
1: Ne, byl to vlastně první, protože já jsem byl do té doby hip-hopovej.
0: Mm-hmm. Super. No a co ty, Vildo?
2: No, musel jsem se zamyslet, ale jelikož vlastně tenkrát, když Kvadranti přijeli, myslím 97, jestli se nepletu, Jirko, tak oni vlastně se ubydleli v Berouně, odkud já jsem, a přes asi Fuzzylogic Sound System tenkrát si myslím, asi to bylo, jestli si správně vlastně jako pamatuju, takže asi takhle nějak, no, si myslím, jako nějaký taky party, co probíhaly dohromady s nima, tak to si myslím, že byl asi ten první touch, no, s nima.
0: Já si právě tak namátkou vzpomínám, že jsem se s někým bavil a ten mi říkal, že poprvé potkal na Checkteku a že ho oslovilo, jak dělali party a měli zavěšený repráky na stromech. Nevím, jestli to byl někdo z vás.
2: Já
0: to
2: jsem
0: asi
2: tam byl, já vím, kde to bylo. To byl ten Quadrosound, udělali, to bylo naprosto boží. To bylo, já ježiš, už nevím, kde to bylo teda, ale aha. 2000 možná něco takového, 99, nevím, no.
0: Super, tak jo, tak my se vrátíme zpátky k hudbě a pustíme si zase nějaký Deep House Funky.

0: Tak přátelé, vy stále posloucháte 42. vydání pořadu D-Box a moji milí hosté už jsou zase připraveni odpovídat na žhavé otázky. I když vlastně teďka to otázky nebudou, protože my si budeme povídat o festivalu, respektive o nejdříve o party Rebound, která nás čeká příští pátek 10. dubna 2026 na lodi, která se jmenuje, nebo ten prostor se jmenuje Mars. A tam vlastně to bude taková jakoby příprava na 30. kvadrantů, je to tak, pánové?
1: Přesně tak.
0: A bude to, kde to bude? Dvořákovo nábřeží, náplavka číslo 16, říkám to správně?
1: Jo, přesně tak.
0: Pamatujete si z hlavy line-up? Ne, já si dělám tady z nich srandu, protože už mi to tady všichni koukáme. Budou tam hrát kluci z kvadrantů, Chris Kvadrant, Rich P, Kel Kvadrant a právě tady Jirka s Vildou, kteří stojí vedle mě, plus nějaký kluci z hlubokýho drinku z Liberce a z Bristolu, Sunny a Andrew J.
1: Tak no.
0: Znáte, že jo?
1: Moc ne.
0: Ne, no, já vím, to je něco jako Eva Vašek z východu, ty jo, víš co.
2: To bude něco zase, to bude... ale prehrajou líp.
0: Jo, tak uvidíme. Každopádně, jak se na tu party těšíte, kluci?
3: Já hrozně, protože pro mě je to vlastně, jak už jsem tady zmínil předtím, je to jedna z prvních party, na který jsem byl.
0: Mm-hmm. A prostě máš tím vztah.
3: Je to takový návrat.
0: Back to the roots. No a když se tady bavíme o tom, že se těšíte a vlastně je to takový návrat, tak letos budete slavit jako Magor Sound System, který vlastně hodně se kamarádí s kvadrantama, tak budete slavit 25 let, tak nám o té párty něco řekněte, protože to bude taky velký, že jo?
1: Doufáme, že jo. Bude se to konat 12. až 14. června. Bude to, Jirko...
3: Je to v Albeři, u Nová Bystřice, kousek za Jindřichovým Hradcem.
0: Takže Jižní Čechy, je to tak?
3: Jižní Čechy, ano. Kousek od rakouských hranic.
0: Super, jo.
1: Krásný místo, musím říct, teda, podařilo se nám vybrat fakt nádherný, vlastně dva takový jako kempíky u sebe, bude tam vlastně možnost koupání, jo, všechno tam bude, vlastně jídlo, všechno, všeho bude až dost, hlavně kvalitní muziky rozhodně, moc se na to těšíme, no.
0: Tak jestli tam bude jídlo, tak to se těším. No a jako hlavní hosté, teda samozřejmě Magors, že jo, všechny kompletní, bude tam kompletní sestava?
1: Nejsem si úplně jako jistý ještě teďkon, jestli tam bude kompletní sestava tak, jak my jsme začínali, ještě je to teda
0: vyjednání.
1: Procesu vyjednávání.
0: Jasně. No.
1: Ale zatím určitě já, Jirka tam bude, Ríša tam bude, Martin tam bude, co dál ještě, no. A zbytek ještě zatím je vyjednání, řeknu tak.
0: Ok, jasně. A headlineři nějaký zahraniční třeba?
3: To bude ještě překvápko.
0: Jo, takhle, tak to bude velký surprise, takže možná přijde i kouzelník.
3: Je to možný.
0: Kouzelník tam dorazí určitě, ale otázka je, co bude mít v kapse. No tak to máme tuhle akcičku, ještě jednou prosím zopakuj místo a termín.
3: Je to Albeř, Nová Bystřice, 12. a 14. června.
0: Perfektní, tak tam se těšíme, to bude taky vlastně houseový víkend jako prase, když to řeknu. No a... Vlastně my můžeme, teďka si dáme ještě muziku a pak ještě řekneme to hlavní, kvůli čemu tady jsme, a to bude 30. výročí Kvadrant Sound Systému, který se bude konat letos na Povaleči. Takže zůstaňte s námi, my vám řekneme víc k tomu za chvíli.

0: Tak my se vás hlásíme zpátky všem posluchačům, kteří poslouchají Rádio B. Máme tady pořad D-Box 42. díl a já vám teďka jenom řeknu pár věc v angličtině pro Angličany, kteří poslouchají, nebo další lidi mluvící jinou řečí. So you're listening to Deep Drink episode 42. Today we've got special guests Sirka and Vilda Magors, and today we're talking about a party called Rebound, which is going to happen next Friday, and about other events going around in this area of the Czech Republic. Also today, so far, myself and Sunny have been DJing some deep house music, now going a bit funky, and in the second half of the show, Jirka and Vilda will take over. So I'll switch back to Czech, we're gonna speak more about...
1: I'll just say greetings to all my house friends out there.
0: Yeah, thanks, Jirka.
2: Yes, and also say hi.
0: Tak jo, tak se vrátíme do češtiny. Tak já bych se nejdřív zeptal Jirky, o tobě se ví, že jsi žil nějakou dobu v Anglii. Chtěl bys nám k tomu něco říct, jak jsi tam dostal, co jsi tam dělal, co jsi z toho tam přinesl?
1: Přinesl jsem si zkušenosti, to určitě, a spoustu kamarádství, to bylo super. Já jsem se tam dostal úplně náhodou, prostě jsem jednou, to na mě nějak přišlo a říkám, potřebuji zkusit něco novýho. Sebral jsem se s 20 librama v kapse a vyrazil jsem do Anglie, což tenkrát nebylo nic. Naštěstí už jsem tam měl spoustu kamarádů právě z Kvadrantu tenkrát a okolo, takže mi tam hodně ze začátku pomohli. A já jsem na oplátku pomáhal hodně se stěhováním repráků, dělání plakátů na akce, a všechno kolem party vlastně. A takhle jsem tam strávil necelý 3 roky. A bylo to super, říkám, spousta nových kamarádství, výborných lidí kolem právě house'u a poznávačka, no i.
0: Kolébka house music, a ještě nám řekni, kde jsi přebýval, na jakém městě?
1: Přebýval jsem v Lincolnu, kousek od Nottinghamu.
0: Jo, byl jsem tam, krásný městečko mimo jiné. Krásná katedrála a super.
1: Katedrálu možná lidi budou znát z Da Vinciho kódu vlastně, tam byla znát.
0: Jo. Super, Jirko, díky. Tak já se teďka zeptám Vildy. Vildo, my jsme se tady v zákulisí bavili o jedné akcice, kterou pořádáte pravidelně, ta se jmenuje Rhythm Saloon. Řekl bys nám k tomu něco? Jaká je historie? Kam to směřujete?
3: Určitě, a tak dále. Tady tu akci jsme začali dělat nějaký 2 roky zpátky, vlastně po covidu, kdy v Berouně po Honzovi Berdychovi ze Sunshine People, který tam provozoval léta klub Metro, to převzali vlastně noví provozovatelé, přejmenovali klub na pěkná hudební scéna a my jsme tam začali dělat party, která se jmenuje Rhythm Saloon. To jsme teda mimochodem to jméno převzali od Da Sun Lounge, že má vlastně tady ten track. Takže z toho jsme vzali to jméno tady té akce a je to taková naše srdcovka prostě pro berounský lidi, který s náma vlastně tady vyrůstali, když to tak jakoby řeknu hudebně, jo, po celý léta a musím říct, že pro nás je to fakt je to taková jako srdcovka, jo, je tam neuvěřitelný feedback od těch lidí, po každý prostě přijdou starý známý, tak je to takovej happening trošku, takže super, no.
0: Super, držíte tu lokální kulturu, která tam vznikla, tak se snažíte ji nějak dál rozvíjet. A máte tam nějaký i zahraniční hosty, nebo to spíš držíte na úrovni lokálních DJs?
3: Jo, vlastně měli jsme tam Roba ze Smokescreen, měli jsme tam Kela Kvadranta, taky zahraniční, sice žijící u nás, a jinak si myslím, že...
1: Steffi ještě.
3: Jo, jasně, no, Steffi D, taky naše kamarádka, taky Angličanka žijící v Praze, a jinak si myslím, že to bylo local, no, ty ostatní party, no.
0: Super. Tak jo, tak díky chlapi, my se zase vrátíme k hudbě. A DJ Sunny nám tam pouští nějaký pěkný věci.

0: takhle šťavnatě nám tady hraje Andrew J ve 42. vydání pořadu Deep Box a já tady mám zase vedle sebe hosty, kterým už dáme vydechnout, protože se blíží jejich čas, který znamená, že od celé, tedy od 8 hodin, pokud posloucháte naživo, budou nám hrát živý set, když to tak můžu nazvat. Kluci, co máte připravený vlastně? Máte to takhle jakože dopředu? Připravovali jste se na tohle hraní, jakože v rádiu to je hodně jakože vážený?
1: Samozřejmě.
0: Samozřejmě. děkuji. Hele, nemusíš se tak rozkecávat, víš, máme docela málo času.
1: Strašně dlouhá příprava to byla dneska.
0: Je mi to jasný, byla to dlouhá cesta, dlouhá příprava. Takže dobrý, děkuji, takže mi nic neřeknete, super. Tak já odbočím jinam. V tom případě zajímavá historka z hraní. Děkuji. Přesně. Vilda se těší, jak mi bude vyprávět, tak Jirka může začít, ať si to Vilda v klidu připraví.
1: Zajímavá historka z hraní a...
0: Se tady rozsvítilo úplně.
1: Jsem se přišel k výslechu teďko.
0: Přesně si na tebe posvítíme tady.
1: No, protože většina jich je dost nepublikovatelných, takže se mi to ani nechce...
0: Ale ty jsi mi říkal tady mimo vysílání takovou hezkou historku s tím autem a Czech Techem, tak to můžeš povědět, to je v pohodě.
1: Tak z Czech Techu pravidelně byly poměrně dobrý historky, ale jako... myslím, že to zažilo poměrně dost lidí, kdo tenkrát, kopidlno to bylo, že myslím, kdo tam byli, vlastně to byl první obrovský Czech Tech, opravdu, kde se sešlo 40 000 lidí a my jsme přijeli poměrně brzo, zaparkovali jsme na poli, říkáme si, tak tady to asi moc jako nebude a přišli jsme asi o 2 hodinky později zpátky k autu a nemohli jsme ho opravdu vůbec najít, protože tady to pole bylo posetý autama.
0: Bylo jich tam hodně.
1: Bylo jich tam hodně, no.
0: Jako. Tak to byl takový Ačka, víš, v podstatě, jestli jsi mohl vybrat svoje vlastní auto.
1: No, tam jako dost z nich bylo odemčených a s klíčkama vevnitř, takže...
0: A možná i s nějakým...
1: Ale byl by to slušný Tetris, jako jsem tak já...
0: No jo, to je nevýhoda těch obrovských akcí vlastně, kdy tam přijdeš a teď se tam musíš prodírat těma davama a různý podobné situace řešit. Vildo, seš tady s náma?
2: Jsem tady, přemýšlel jsem chvilku a vzpomněl jsem se na jednu, když jsme tady s Jirkou, ještě s Romanem Krás Fkou, byli pozvaní na Silvestra na hraní v Anglii, já už teda nevím, jestli nepamatuju ten rok, jen jestli si to pamatuješ, už je to teda hodně dlouho, 2004 možná si myslím.
1: Já myslím, že 2004, no.
2: No. A byla to party v takový, co si pamatuju, nějaká stodola to byla, bylo to vlastně jakoby venku.
1: Byla to stodola, tom to bylo poměrně oblíbený, ono v té Anglii, ono to moc nebylo kde dělat, takže stodoly byly hodně oblíbený, dost často se přepadaly jakože
0: policajti,
1: na černo, jako.
0: Jo, takhle, jakože ilegál v podstatě.
1: Ilegál, no.
0: Aha, ústý.
2: No. A tam my jsme byli tady tenkrát pozvaný od Rukuty, jestli se to správně pamatuju, viď? A musím říct, že line-up byl jako naprosto úžasný. Shroud.
1: Simon DIY.
2: Se Simon DK, ano, tam hrál, ano. Ten tam byl vlastně jako hlavní hvězda. A bylo to naprosto super. A to vtipný bylo v tom vlastně, že my jsme se dostali na řadu, jestli se to správně pamatuju, viď? Tak až někdy úplně jakože poslední jsme tam stáli my tři s Romanem a co si pamatuju, tak jsme si každý dali tak jednu desku, myslím, že mám takový dojem.
1: Myslím, že tak, no, tam jsme se k tomu fakt nedostali.
2: A já ještě vlastně, když jsem teda přišel jako na ten mix, tak už jako v těch 6 ránů, už to bylo pěkné, jak se říká, takže mi ta deska ještě dohrála, takže to bylo moje první hraní jako takhle v Anglii.
0: Takže dobrý.
2: No, jako tohle to bylo taky
0: tak. To je super, ale historka, no. A tak víš co, musíš si tu jakoby šance vydobít, tak prostě hold některý hraní nedopadnou tak zrovna podle představ, no, že jo.
1: No. Super byl i konec, když jsme skončili všichni Magors v dětském pokojíčku jsme spali.
2: Jo, ano, ano. Já jsem se spal postavě přímo. Tak, ano.
0: To je krásný. No tak přátelé, moc vám děkuju, kamarádi, za hezkou historku. Chcete na závěr, než budete hrát, vzkázat něco posluchačům?
1: Tak určitě chceme předně poděkovat za pozvání, děláte tady skvělou práci, kluci.
0: Děkujem, teď se tady úplně růžovými líčka, nebo jak to nazvat.
1: A rozhodně chceme všechny pozvat na ten příští víkend.
0: Klidně to zopakuje ještě jednou, prosím.
1: Je to Loď Mars, Dvořákovo nábřeží v Praze, akce Rebound 10.4. Tam jste všichni srdečně vítáni a potom hlavně naše narozeniny 25. v červnu, Albeř, Nová Bystřice.
0: Perfektní. Vildo, ty máš ještě něco taky na srdci, co bys lidem chtěl sdělit do éteru?
2: Zopakuju ty narosky, čekáme full support od všech Magors fanoušků i jiných, protože bude to velký a těšíme se na to, tak přijďte.
0: Já se na to taky těším, budem tam určitě s Ondrou, teda s Ondrou asi ne, ale kéž by tam dorazil. Každopádně všichni přijďte a jak jste slyšeli, bude to skvělý. Good music for funky people, je to tak? Jak bylo to heslo vaše tenkrát?
1: Soulful music for funky people.
0: Jo, soulful music. Sorry. No tak každopádně, my jdeme za chvíli hrát a kluci za necelých 7 minut nám tady přichystají houseovou jízdu. Vlastně to bude pozvánka na tyhle ty zmíněný party, tak se přátelé těšte a my vám ještě potom řekneme party list, kam jinam můžete dorazit, protože je to hodně. No a do té doby poslouchejte Rádio B a zůstaňte nám věrni.

0: Osmá hodina odbyla a to znamená jediné, že nám začíná set našich hostů. A první se za CD playery a gramofony postavil Jirka Magor. A kluci si dají back to back podle toho, co nám vyprávěli. Takže Ondro, jak se ti líbil dnešní D-boxy díl 42.
1: A líbilo se mi to moc, tak hezky to plynulo, ty rozhovory a zároveň jsem se jako hezky pobavil, co kluci říkali, takže paráda.
0: No s klukama je jako fajn pokec, takže bylo to zábavný a bylo to super. A my teda nebudeme rušit, protože mají naši hosté hodinku před sebou, takže jdeme na to. A my vám ještě pak předvedeme kulturní servis klasický, který od nás slýcháváte na konci tohohle pořadu.
1: Okay, so maybe just quickly for English speaking folks. Myself and Sunny, we've just finished the first hour of mixing and talking with Jirka and Wilda, and now these guys are going to take over, and Jirka's already playing the first track. You can feel the funky rhythm, and let's go for it.
0: Yeah, that's right. This is D-Box, and you're listening live from Studio Roudnice in Roudnice nad Labem.
1: Let's go.
0: Let's go. Yeah.

Takhle krásně nám tady hraje Jirka Magor a spolu s ním je Vilda. Je to houpavý, je to funky, je to veselý. Posloucháte 42. vydání pořadu Deep Box a tohle jsou naši hosté, kteří nám tady dneska dělají veselou náladu. Tak zůstaňte s námi i nadále.

0: Tak přátelé, kamarádi, my jdeme do finále, blíží se nám konec dnešního 42. D-boxu a je tady kulturní servis na závěr s Ondrou, jsme si pro vás připravili, tak Ondro, vykopni to, zopakuj, co nás čeká příští pátek třeba.
1: Tak příští pátek, jak už bylo řečeno, Quadrant Rebound Party, bude to v klubu Mars na lodi a je to Dvořákovo nábřeží.
0: Praze, přesně tak. V neděli, když bude hezký počasí, tak bude afterparty na Štvanici v Gaspáčo baru, ale to se všechno ještě dozvíte podle toho, jak nám pan Zákopčaník řekne, jaký bude počasí, tak uvidíme.
1: No a k příležitosti výročí 30 let Quadrant bude potom ještě v létě pokračovat party na Povaleči.
0: Přesně tak. Dále 10.4. ve stejném termínu, jako bude ta loď, tedy warm-up na rebound, bude v Pekelném baru v Praze na Smíchově se konat party, kde bude hrát Cool Funek, což je náš kamarád Martin s DJem Bakerem.
1: No a čarodějnice na Inotaji budou zase pokračovat, tentokrát 10. ročník, 34. až 3.5. Bude tam vojenský stan, velký oheň, 8 kW zvuk.
0: To bude hodně velký. Dál tam máme Masala Grill Beats. To psal i Ondro, ty to můžeš říct, ty jsi to psal.
1: Jasně, já jsem chtěl jenom podpořit Jirku, který tam bude hrát s Rosmarin DJs a bude to v Babici.
0: Přesně tak. Potom my se už přesuneme do leta a přeci jsme šťastní, Benešovu jsem měl, tentokrát to bude v novém termínu, tak si to napište. Na začátku července, hnedka 3.4., tedy první víkend, ten prodloužený Benešovu jsem měl, kde vlastně loni byli, nebo vlastně předloni byli Quadranti, tak letos to bude posunutý na začátek.
1: Mm-hmm. Pak tady bude festival Rumpere, který určitě pořádá Honza Berdych, je to tak, Fando?
0: Přesně tak.
1: 17. až 18. července?
0: Přesně tak. No a my se ještě vrátíme vlastně o kousek zpátky, o měsíc, respektive 12. 14. červen, akce, o kousek zpátky, o měsíc, respektive 12. 14. červen, akce, o kterých jsme se tady zmiňovali, kvůli který jsme se pozvali naše hosty, a to bude

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na Rádio B.
1: Jedenáct hodin na Rádiu B.
2: Začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
3: Zdravím vás, posluchači Rádia B. Jmenuji se Oldřich Sick Junior, hraji už od konce 90. let v zemích, jako je Německo, Rakousko, Česko, Thajsko a tak dále. Nějaká ta produkce už je také venku, lze ji najít na internetu pod mým jménem. A dnes jsem si pro vás připravil na pořad Exkluziv spíše jemnější set z tracků, které jsem dostal z londýnského promopoolu Jukebox. No a teď už jen užijte muziky a hlavně buďte zdraví. Rave on!

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná DNB Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Stal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.